trial. Trial.

0: trial.
1: Sorry seems to be the hardest part.
0: Trial.

Understand me. Understand me.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial. Trial.
1: How about you?

Bye. Bye.

Bye. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Trial.
0: Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, trial. Nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Čau.
1: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
0: Čau.
1: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku,
0: čau.
1: Není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

traveled

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: jsem měl prachy,
1: trial,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat,
1: trial,
0: přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat
1: trial
0: lepší klima.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Kapříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe.

0: Joel.
1: Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Kyle.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

come down.

trial. Trial. Trial. Trial.

Without my little China.

trial. Trial.

0: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička je skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
1: Trial.
0: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na rýčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: se, brátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá.
1: Trial.
0: Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Když někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: jen chtěl bych ti říct, stýská se stýská.
1: Trial. Trial.

free trial. Trial.

trial. Trial.

Kyle. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách

Vyskočil si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

child. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj
0: trial.
1: Let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil
0: trial.
1: Svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci
0: trial.
1: Vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát
1: chtěl
0: znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.

0: trial.
1: Pouhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

try.

0: Bye.
1: Máma, sundej kytku z kabátu.
0: Bye.
1: Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Bye. Bye. Bye.

0: trial.
1: Já cestu zvolil si po ní sít. A trial. Už tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

try. Try. Try.

Ciao. Trial. Trial.

0: nebude k něčemu.
1: Trial.
0: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

popíšem všechny diáře. Všichni se tam za tou bránou sejdem.

Bye.

0: trial. Trial.
1: Trial.
2: I read it to baby.

trial

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: trial.
1: Jak. Tvý roky bláznivý,

0: Měli křídla pro svůj let.
1: Trial.
0: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad
1: Trial.
0: Ses trochu třás, trochu třás.

0: ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si přivěšlá.
1: Trial. Přivěšlá.

0: od ženy, který si všechno vzal.
1: Trial.
2: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial.

trial. Trial.

try. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

try. Try. Try.

try.

trial.

trial. Trial.

Bye.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu
0: trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani
0: trial.
1: Jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu trial začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že trial si křivěš

0: všechno vzalo.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať to léta ztracený nemusí plakat dál.
2: Trial.

trial.

Čau.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně trial. Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si veliký, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou, bratříčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolovodkách.
0: Trial.

0: zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka.
2: Trial.
0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
2: Trial. Trial.

story.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

tomorrow. Trial.

trial. Trial.

style. Trial.

Bye. Bye. Bye.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal se tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se po té

Bye.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej se za mi, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

child. Trial.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

God.

Bye.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu.

try.

Bye. Bye. Bye. Bye.

Bye. Bye. Wow.

Bye. Bye.

trial.

0: trial.
1: As if all this stuff survives.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

bow. Trial.

try. Trial.

trial. Trial.

Wow. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Wow.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Bye.

trial. Trial. Trial.

try, right?

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, trial, že se potápíš.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trials. Trial. Trial. Trial.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
1: Trial.
2: Stýskat se mi stýskat.

0: trials.
1: Stiska.
2: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: Zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial.

home.

trial. Trial. Trial.

0: strong. Trial.
1: Liar, forever, liar.
2: I read it to baby.
0: Trial.

trial.

drive. Bye.

0: style.
1: Style.

0: trial.
1: Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Kresají.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

surprise. Surprise.

trial. Trial. Trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial. You know it's true. Everything I do. Trial. Trial. Trial.

trial.

child. Trial. Trial.

0: trial.
1: Wait, ready. Yeah.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Bye.
1: Wow.

smile. Ciao.

0: Čau.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme,

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.

trials.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

trial.

Child.

trial. Trial.

0: thrive.
1: Than the love that you miss will come to you.
0: Thrive.

0: trial. Trial.
1: Was Jesus to a child?
0: Trial. Trial. Trial.

menší. Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou v míčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovo

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Čau. Čau. Čau.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Čau.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se potý

0: trial.
1: Kapsíčku.
0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v ocať, hledat lepší klid.

trial.

trial. Trial.